Vianoce kolem. Ty si ako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

druhá začne zase. No a keď hudba stichne, ty budeš mojou ženou. Tancuj blízko pri mne.